0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
1: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Hit Radio.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
1: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Městských bytů na jihu zatím výrazně nepřibývá, města ale hledají cesty, jak dostupné bydlení rozšířit. Největší městský bytový fond má v kraji Tábor a v areálu Dvorce chystá další, hlavně pro mladé rodiny. Jindřichův Hradec plánuje novou čtvrť z Buzany pro zhruba 600 obyvatel. Bydlení se řeší ale i v Budějcích, Písku nebo Krumlově. Jdeme na počasí, dneska ráno a dopoledne pozor na přehání. Uklidnit se to má do oběda a na odpoledne předpověď slibuje polojasno z maximy do 25 stupňů.
12: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
13: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě teď.
2: Hit Radio Faktor.

0: Krásné dobré ráno. 6 hodin 11 minutek fotbalové mistrovství světa už zná všechny čtvrtfinalisty. Filip se zmiňoval lehce ve zprávách, ale mluvit teď chci jen o jednom ze včerejších zápasů. Je to prostě opět takový ten příběh, který napíše sám život. Argentina prohrávala s Egyptem už 2-0. Messi nedal penaltu a všechno to směřovalo k obrovskému překvapení. Jenže pak dala v závěru Argentina 3 branky a Egypťané se šli zahrabat za faraony pod tu největší pyramidu. Chápete to? Nejprve Messi, kdesi, a pak to bylo pěkně Messi tango rovnou do modrobílého čtvrtfinále. Nádherný fotbalový příběh. Filipe, ty i jako sportovní komentátor by si nám k tomu mohl do detailu něco povědět.
1: Tak rozhodně, já si ale myslím, že on se furt mluví o Messi a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám. Jako Messi nedal penaltu, to bylo změno, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově v jeho kariéře, takže v tom trhá rekordy a myslím si, že Argentině moc fanoušků z Česka nedrží palce, protože jsou tam kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej. Oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messi ho musí ocenit všichni. V jeho věku 38 let dává prostě takovej gólu. Je hustej za mě.
0: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
1: Jako favorita na vítězství nebo oblíbený hráč? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově. Která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
0: Ano.
1: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
0: A díky za připomínku. Hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbálek, jo?

0: Belong Together, Mark Ember, Hit Radio s vámi. Hezké dobré ráno. Baví vás tohle horké léto? Tak si zvykejme. Podle prvních předpovědí na druhou půlku roku to vypadá, že léto letos prostě odmítne podepsat výpověď. Nejde jen o srpen, ale i o září, říjen, listopad a kdo ví, možná i prosinec, které mají být nadprůměrně teplé. Takže planeta si asi řekla, že nám dluží za všechny ty pokažené květnové víkendy. Já jsem s tím docela v pohodě. Jsem tým nekonečné léto, ale z představy Mikuláše v tričku, v šatech, v sukních, jsem trošku zmatená, tak pokud to takhle půjde dál, tak letos místo Martina na bílém koni, tak přijede asi Martin na paddleboardu, ne?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
9: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
10: A co bys rád dělal?
9: Zašíval se ve skladu.
10: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
11: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
12: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
13: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
12: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
13: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
14: Prior je tady totiž pro vás.
15: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Jsi všude

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Sraženou zvěř teď ráno hlásíte na dálnici D4. Dávejte si pozor na kilometru 12 ve směru od Strakonic do Prahy. Auta tam lehce vybočují, proto tam projíždějte s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Follow your fire, Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 6:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hotdogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci. Mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě krkolomných pádů, protože soutěžili i pánové samozřejmě.
0: To mi divný nepřijde, protože občas vlastně vidím, že i chlapi na těch podpacích tančí. Dokonce mám takového kamaráda, který tohle dokonce i vyučuje. Proč jsem řekla dvakrát slovo dokonce?
2: Protože je to dokonce jako neuvěřitelný
0: závod. Já bych
2: závod.
0: Řekla, že někteří pánové umí chodit na podpacích lépe než my ženy. Destiny. Jdeme hrát Vanessa May Destiny. Buďte s námi.

0: Robert Pattinson konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift, i když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie, nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2 káká, ne-li 3 káká v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: V Ternu nyní v akci. Pivo Excellent 11. Půl litru ve skle za 11,90 a La Piazzetta Prosecco 0,75 litru s aplikací Terno a Trefa za 59,90. Ryze české Terno.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
8: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
12: Teď v létě?
13: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
14: Nahoru za zážitky.
15: Nahoru Resort Monínec.
14: Letní aktivity park jede naplno.
15: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
14: Maxi skluzavka.
15: Lanový park.
14: Elektrokoloběžky.
15: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
14: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
15: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
16: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: Borůvka, borovany, borůvkový, borůvkobraní. To jsou borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Začíná dopravní omezení na Strakonicku v Blatné. Pozor, ve Fignerově ulici a také v okolí, kde se opravuje povrch vozovky. Ulice je neprůjezdná a jezdí se po objízdné trase.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teď vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že posadí k sobě.
1: Já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej, Filipe. Takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela. Asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no. Neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho. Každopádně, já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné středeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léku. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy u tápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoj k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25 Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pozor, v Písku ode dneška čeká chodce a cyklisty nová komplikace na Zátavském nábřeží. Až do 20. října bude zavřený chodník a cyklostezka mezi ulicí U Papíreny a Šrámkovým mostem kolem sportovního areálu. Objížďka a obchůzka vede po druhém břehu Otavy. Důvodem jsou plánované práce související s novým plaveckým bazénem. Končím počasím, ve středu na startu dne pozor na přehaňky, po obědě už na malé předpověď slibuje polojasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni.
9: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov. První self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
10: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo? Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: hudební polibek Kiss Me Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou šalátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než zodak nebo zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00. Zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít dvě Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera. Je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis. Škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužském podáním s Němcem Zverevem, kde to bylo trošku specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný. Ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že si na to český tenis se trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
0: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A budeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po 7:45. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčené dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt. Hit
1: Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: 4Camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
6: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
6: A sousedi?
5: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: 4Camping. Venku je nám krásně.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zveme vás na dámskou jízdu s Heidi Janků, Veronou a skupinou Holky.
13: Ahoj, my jsme Holky.
14: 10. července bychom vás rádi pozvali do Postřižinské zahrady, která je v Hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat. Těšíme se, čau.
12: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Janků, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
15: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
16: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu máme právě teď hlášenou v Písku. Opatrně v Pražské ulici u křižovatky s ulicí u Židovského hřbitova. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Krátce se tam zdržíte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Samfel Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21 brm brm brm brm brm brm brm
2: brm brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za

0: jeden půl litr.
1: To je strašný.
0: To je hrůza. Ještě, že nepiju pivo.
1: Jdeme si radši zlepšit náladu. Rychlá pětka. Pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka. Čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: ale paní Taylor. Dospívá vás Eteru Hitrády a hezké dobré ráno. Rychlá pětka, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já. Jak jsi k tomu jménu přišla?
2: Mamce se líbilo.
0: Mamce se líbilo. Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
2: Dobře.
0: Jo, tak jo.
2: Jdeme, no.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
2: Vařit oběd, jet autem.
0: Výborně, pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
2: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku.
0: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. Pokračujeme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
2: Tomáš Garcia.
0: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na šachovnici?
2: Bílá, černá.
0: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
2: Ne.
0: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
2: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
0: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicich.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších, mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicich.cz, tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitradio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé pětce pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
1: Hit Radio.
12: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrní dál zůstávejte v Písku, kde se nehoda pořád ještě řeší v Pražské ulici. No a pozor taky v Jindřichově Hradci, kde se opravuje vozovka v Jáchymovské ulici a jezdí se objížďkou.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, středeční snídaně šampionů, s vámi Lea a Filip. 7 hodin 54 minut a my tady máme důležitou informaci. Jedna z největších hvězd na mistrovství světa ve fotbale, Haaland, a ano, je to Haaland, má stále stejnou přítelkyni už od střední školy, i když vlastně v jeho věku to není až tak šokující, protože je mu zhruba tak 25, ale mezi jejich společné koníčky patří oblíbená hra mého 15-letého syna Minecraft. To fakt není fér, talent od pána Boha. A k tomu má ještě krásnou holku, která miluje hry na kompu. Tak se vsadím, že ji ještě berou možná i deskové hry a má takový velmi pokřivený smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frajer vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionu korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No tak jako podobně docela, no.
0: Hezké dobré ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na Fisher.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Borůvka, Borovany, Borůvkový, Borůvkobraní. To jsou Borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v 5 setech. V ženské dvouhře uspěla 7. nasazená Coco Gauffová. V semifinále nastoupí proti Karolíně Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Městských bytů na jihu zatím výrazně nepřibývá. Města ale hledají cesty, jak dostupné bydlení rozšířit. Největší městský bytový fond má v kraji Tábor a v areálu Dvorce chystá další, hlavně pro mladé rodiny. Jindřichův Hradec plánuje novou čtvrť z Buzany pro zhruba 600 obyvatel. Bydlení se řeší ale i v Budějcích, Písku nebo Krumlově. Jdeme na počasí. Dneska ráno a dopoledne pozor na přehánky. Uklidnit se to má do oběda a na odpoledne předpověď slibuje polojasno z maximy do 25 stupňů.
11: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
12: Krásné dobré ráno, pár minutek po 8. Jestli jste se do práce dostali bez kolony nebo bez hledání parkovacího místa a taky bez rozlité kávy, tak si dneska klidně kupte Lost. Štěstí vám evidentně přeje. Tak hezké dobré ráno, my pokračujeme dál.
0: Hit Radio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No, nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Man.
1: Pac-Mana myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů. Muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu. To dřív byla potřeba k PlayStationu. Ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS operační systém. To je hodně pro pamětníky. Mm-hmm. A tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně. Takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě, úplně v té staré grafice, je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že od dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby,

0: Dneska je Světový den videoher a my společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Princ z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Princi z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90ky nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka. Když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jackrabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jackrabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka. Ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario. Prehistorik byl boží. Ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka. Těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin. To jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jackrabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
13: A co bys rád dělal?
12: Zašíval se ve skladu.
13: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
14: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
15: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
16: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dopravní komplikace v Českém Brně. Semafory aktuálně nejdou na křižovatce ulic Husova a Ucára. Sledujte tam proto pečlivě dopravní značení. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: chlapaté Ruse, ano, Rose, Bruno Mars, s vámi Lea s Filipem, teď už taky ranní update, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, v italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si, jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička, zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců ve městech. Dánští designéři představili světu unikátní projekt. První plovoucí park na světě složený z modulárních ostrovů. Na

0: těchto dřevěných plošinách v kodaňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
1: Teď už kejtrá jen taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

0: 8 hodin 41 minutek a my se společně proletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun prostě jen tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako stiktoťanka. No? Ne? Nestěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 000 na 11 000 dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio Faktor. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zveme vás na dámskou jízdu s Heidi Janků, Veronou a skupinou Holky.
13: Ahoj, my jsme Holky. 10. července bychom vás rádi pozvali do Postřižinské zahrady, která je v Hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat. Těšíme se, čau.
12: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Janků, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
14: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. Epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: From the Bottom, Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii Venkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod širákem v Bílých Karpatech na Voušických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a probudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paní Počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio Faktor.

Olga Lounová nás tady všechny rozešpívala, tak já doufám, že jste si to s námi dneska užili. Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dohču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně, přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám, a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme ve Strakonicích dopravní nehodou. Srazil se osobák s náklaďákem, a to konkrétně v ulici Textiláků, tak si na to dejte pozor. A ještě se tady přepnu na náš WhatsApp, kam mi dorazila informace. Pozor, u Bauhausu v Českých Budějovicích jsou vypnuté semafory, provoz řídí policista. Moc krát děkujeme za vaše informace, volejte je i nadále na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
1: On Air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V úvodním kole je pak čeká také debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojí trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfeldu a z Vimperku do německého Philipsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového dopravního systému, který kraj spustil teď v červenci. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje rezort životního prostředí, ví jeho mluvčí Veronika Krejčí.
7: Změny se mohou promítnout do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
6: Nebo také nákup výrobků z recyklovaných materiálů.
1: Fotbalový servis.
8: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Výběr Helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
9: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
0: Počasí si od rána ještě není jisté, co vlastně chce, chvíli mraky, místy přeháňka, ale odpoledne se všechno umoudří. Oblačnosti bude ubývat, vykoukne slunce a teploty se zastaví mezi 22 a 25 stupni.
1: Hit Radio Faktor.
0: Tak to bys měli počasí a můžeme odstartovat středeční dopoledne na Hit Radio Faktor až do 12 s vámi Matyáš. Za chvíli probereme komáry. Jestli pak víte, která krevní skupina jim nejvíce chutná? A jaká barva oblečení je přitahuje? Tohleto všechno se dozvíte už za malý moment, ale ze všeho nejdřív hity. Mám pro vás Jeleny a teď Enrique Iglesias.

se v ní konal Jelen Fest, tak bylo příšerný vedro, vzpomínáte? Ale vy jste to dali a nakonec jste si užili parádní hudební zážitek. Skoro 10:15, Hit Radio Faktor a tenhle zvuk znáte všichni. Tohle teď slyšíte asi často. To je komár. A taky máte někdy pocit, že vás otravují víc než ostatní? Tak si představte, že nejvíc přitahuje komáry člověk, který má krevní skupinu 0. A pozor taky na oblečení, protože komáři prý létají častěji k lidem, kteří mají na sobě syté barvy. To si myslím, že málo kdo ví. A málo kdo ví, že naše hity jsou jako komár, prostě vám nedají pokoj. Rihanna právě teď. Please don't.

0: už troubějí Trumpets a Flipside. Když nefunguje semafor, tak je to občas pořádný chaos za tím volantem, co si budeme povídat. A přesně na to byste se měli v těchto dnech připravit. Kvůli plánovaným odstávkám elektřiny budou na několika místech v Českých Budějovicích dočasně mimo provoz světelné křižovatky a taky semafory na přechodech. První vypnutí je aktuálně v Českém Vrbném, ostatně už před zprávami v 9 jste nás informovali, že právě u Bauhausu v Českých Budějovicích nejdou semafory a že tam provoz řídí policista. Tak v dalších dnech budou následovat další ulice a semafory, připravte se na to, že oranžová bude blikat na Ledické, v Nemanické nebo Vodní ulici. Tak jen připomínáme sundat nohu z plynu a být o něco pozornější než obvykle.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: V Ternu nyní v akci. Pivo Excellent 11. Půl litru ve skle za 11,90 a La Piazzetta Prosecco 0,75 litru s aplikací Terno a Trefa za 59,90. Ryze české Terno.
9: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
10: A co bys rád dělal?
9: Zašíval se ve skladu.
10: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
11: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
13: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům.

je regulovaná doprava hasiči. Je to těsně za čerpací stanicí na Lipně a před prvním kruhovým objezdem. Jsou tam dvě hasičská auta, nevím, co se tam děje, krásný den. Děkujeme za zprávu a informace nám pište na WhatsApp nebo volejte na 800 800 101.

Dle názvu aktuální hit Summer Love, Mirai, 9 hodin 34 minut. Posloucháte Hit Radio Faktor, pojďme se teď na chvilku vrátit do našeho mládí. Vzpomínáte si na dětská hřiště? My jsme si tenkrát hráli na takových železných prolejzačkách, dost často zrezlých a v různém stavu. V podstatě to byl jen kov, žádné dřevo, žádný plast a pod tím jsme měli buď beton, nebo v lepším případě vyšlapanou trávu. To dneska mají děti všechno z bezpečného měkkého materiálu a na zemi je nějaká mulčovací kůra nebo co, aby padaly do měkkého. Není divu, že jsme drsná generace a hity, ty jsme měli nejlepší. Za nás to byla jedna pecka za druhou. My si teď jeden takový hit zahrajeme. Jak poznáváte sami, tohle je legendární Nirvana. Tady u nás na Hit Radio Faktor. Tak volujeme doprava.

0: Cyril na Hitrádiu Faktor, my vám hrajeme hity a taky sledujeme provoz. Aktuálně z Bystřete v Haklových Vodech u Českých Budějovic, kde se srazil osobák s autobusem. Ona je tam teď v podstatě udělaná taková provizorní točna provozy MHD. Je to na té křižovatce v Haklových Dvorech a tam mělo dojít právě ke zmíněnému karambolu. Tak na to dávejte pozor a vaše dopravní informace nám pište buď na WhatsApp, nebo volejte na číslo 800 800 101. Za chvilku všem na cestu Coldplay.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
5: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
6: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: 9 hodin 58 minut, tohle je Selena Gomez, chystáme pro vás další hity, bude Shakira nebo Imagine Dragons, ale teď informace. Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, připomínáme dopravní nehodu v Haklových dvorech u Českých Budějovic, kde se srazil osobák s autobusem, a v Českých Budějovicích dodržujte předpisy, dodržujte rychlost, městská policie vás dýdá.
1: Čau Maty, ahoj faktoráci, když jdete v Budějicích po Husovce, tak kousek od kapličky ve směru ze sídliště do centra stojí měšťáci a hlídají 50, tak bacha na to a šťastnou cestu.
0: Ano, díky za informace, šťastnou cestu všem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. V turecké Ankaře dnes proběhne závěrečný den summitu NATO. Hlavními tématy bude vývoj obranných výdajů členských zemí Aliance nebo další pomoc Ukrajině. Česko zastupují premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Každý je tam ale prakticky sám za sebe. Zemědělské a potravinářské firmy na jihu Čech trápí nedostatek mladých lidí. Studenty práce v oboru neláká a přes 60% z nich chce najít uplatnění jinde. Podle průzkumu jsou hlavními důvody nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména práce na směny. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpoždění letu. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes o postup do tenisového semifinále Wimbledonu zabojuje další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání na kurtu 1 začne ve 2 odpoledne našeho času.
10: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov. První self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
0: Ono to zatím vypadá, že léto dostalo padáka, ale vydržte, odpoledne se obloha začne trhat a čeká nás příjemných 22 až 25 stupňů.
7: Hit Radio Faktor.
0: Středa naplánovat víkend je třeba a v této hodině vám pár tipů dáme, tak si na to počkejte. Teď hity Shakira a Imagine Dragons.

temperamentní Španěl Alvaro Soler a Solo Paraty. Posloucháte Hit Radio Faktor, hezké dopoledne. Když se koukám na počasí v dalších dnech, no, vypadá to, že se zase sejdeme někde u rybníka, u bazénu nebo na koupališti, bude krásně. Jen tak mimochodem, věděli jste, že při plavání hubnete? Dokonce spálíte za hodinu o 5 kJ víc, než třeba při běhání. Je v tom ale háček, protože aby to mělo nějaký efekt, tak musíte vydržet plavat asi 40 minut. To je dost dlouho. V každém případě platí, čím teplejší voda, tím se spaluje rychleji. A čím víc si dáte nahlas další hit, tím víc si ho užijete. Zayn a Sia v našem éteru.

0: Hit Radio Faktor.
1: Yeah.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš.
1: Vzhledem k tomu, že teď zpíval u nás v éteru Ben Kristoval, tak logicky musí přijít pozvánka na velkou hudební událost na jihu Čech. Schválně řekněte nahlas. Ben Kristoval, Tři sestry, Pokáč, Olympic, Harley, to je sestavička, co? Teď si představte, že za tyhle ty koncerty nezaplatíte ani korunu. My vás totiž zveme na Foodfest do Žilče u Tábora a nejen, že vás tam zveme, my vás tam i dostaneme. Jak se můžete zapojit, tak to najdete na Instagramu Hydrária Faktor, mrkněte na to. Já chci jenom říct, že Foodfest ten není jenom o hudbě, to není jen tak obyčejný festival. Připraven bude taky bohatý doprovodný program pro děti, nebudou chybět atrakce, dětská tančírna, workshopy, ani tradiční fotbalový turnaj. Doufám, že se tam potkáme.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Borůvka, Borovany, Borůvkový, Borůvkobraní. To jsou borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce, pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
8: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Reaker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
8: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: který se jmenuje Star Walkin a za chvilku v našem éteru slušně vychovaná zpěvačka. Zaspívá a ještě poděkuje. Thank you a Alanis Morissette.
1: Kam vyrazit?
0: Jdeme se podívat, kam vyrazit. Věděli jste, že v Písku se psala historie české elektřiny? Místní elektrárna od Františka Křižíka byla vůbec první, která u nás trvale rozsvítila veřejné osvětlení. A dobrou zprávou je, že během července a srpna se do této technické památky můžete podívat každý den, dokonce i v pondělí. Komentované prohlídky vás zavedou nejen do samotné elektrárny, ale i na přilehlý ostrůvek s krásným výhledem. Pokud máte rádi zajímavou historii spojenou s technikou, tohle stojí za výlet. No a jestli máte rádi letní koncerty pod širým nebem, pak si v pátek udělejte výlet do Kaplice. V tamním městském parku zahraje od 8 večer jihočeská rocková legenda kapela Parkán. Čeká vás pohodová atmosféra, dobrá muzika a taky občerstvení.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hit Radio Faktor právě teď Ray Dalton, 10 hodin 38 minut. A je dobré taky vědět a připomenout, že máme i spoustu internetových, nebo chcete-li online rádií. Je jich celkem 6, doufám, že se nepletu. Naladit si je můžete třeba přes náš web hitradiofaktor.cz. Tak pojďme se podívat, jenom pro zajímavost, co třeba hrajou, jo. Já bych začal Hit Radiem 90, které naladíte taky přes DAB, tak co tam teďko hrajou? Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Tak to je legendární song. Pojďme se podívat taky na to, co hraje aktuálně Hit Radio Millennium. Drago Starintej, to jsou legendární Ozone. A pojďme se podívat třeba ještě na romantiku Hit Radio Zóna Lásky. Tohle je David Koller, Chci za tobě spát. Takže jak slyšíte, hity vám hrajeme taky online.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Tak co, Karle, už bydlíš?
3: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
2: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
10: A co bys rád dělal?
9: Zašíval se ve skladu.
10: Ty, Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
11: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
12: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
13: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
14: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Hit Radio.
0: Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Back to you, Lost Frequencies, 10 hodin 58 minut. Hezké dopoledne taky za volant, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Míříme do Křemže, ulice Náměstí, kde se srazil nákladák s autobusem, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A vidím tady ještě komplikaci na jihočeské D3, 98. kilometr trasa Meznokaplice, odstavené vozidlo. Tak dávejte pozor, šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu Moje datová schránka nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna. Poté začne uživatele automaticky přesměrovávat. Dodám, že datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Charita Písek přestavuje azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů korun. Práce ale odhalily dřevomorku v krovech, což cenu navýšilo o dalších 8 milionů. Charita proto vypsala na chybějící částku veřejnou sbírku, která probíhá na portálu Donio. Evropský parlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která unie přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. České volejbalistky dneškem rozehrají třetí turnaj Ligy národů. Po dvou asijských turnajích v Číně a na Filipínách je tentokrát čeká Bělehrad a výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes Češky nastoupí proti Německu. Hrát se bude od 16:30.
8: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov. První self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
0: Pokud jste si dneska sebou přibalili deštník, tak jste dobře udělali, dopoledne se ještě mohou objevit přehánky. Odpoledne se ale mraky rozestoupí, převládne polojasno a venku bude příjemných 22 až 25 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Na jihu Čech se bude hrát turnaj v Pexesu a vy se můžete přihlásit. Podrobnosti za chvilku, teď v našem éteru hity

Naprosto skvělý Benson Boone, song Beautiful Things a Hit Radio Faktor s vámi. Myslíte si, že máte skvělou paměť? Tak si ji pojďte otestovat. V Trhových Svinech chystají na příští středu turnaj v Pexesu, což si myslím, že může být dost zajímavý. Pokud se chcete zúčastnit, tak přihlášky se podávají v knihovně do 13. července, takže čas ještě máte. Já teda Pexeso hrával s dětmi a musím se přiznat, že jsem teda dost marnej. Moc si toho nezapamatuju. Ale pokud jste Pexeso jako děti milovali, nebo si jen chcete zpříjemnit letní den, tak tohle je ideální příležitost ukázat, že na hledání dvojic pořád máte. Notabene, víte, co se říká? Kdo si hraje, nezlobí. A my si jdeme taky zahrát. Je tady Jason Derulo.

0: Bylo 11:15 a do našeho éteru se vloupali opět Radeček a vzali si na pomoc Marii Čírovou. Když se řekne léto, co vás napadne jako první? Grill, dovolená, festivaly? Jestli platí ta poslední možnost, tak zbystřete. Festival Hrady.cz míří na konci července do Hluboké nad Vltavou, o tom už jste asi slyšeli. Letos zahrají třeba Miraj, Daniel Landa, MiG-21 nebo Rybičky 48. Zkrátka dva dny, desítky koncertů a jedna šance být u toho zadarmo. Stačí, když budete ladit odpolední vysílání s Janou Křížovou a po výzvě se dovoláte k nám do studia na číslo 38 901 143. Jana bude i dneska vysílat po 15. hodině, tak buďte u toho a držím palce.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Pracujte s těmi, kterým se daří.
6: Pracujte s těmi, kteří rostou.
5: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
6: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
5: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
6: Více na www.pracevgpn.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zveme vás na dámskou jízdu s Heidi Janků, Veronou a skupinou Holky.
13: Ahoj, my jsme Holky. 10. července bychom vás rádi pozvali do Postřižinské zahrady, která je v Hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat. Těšíme se, čau.
12: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Janků, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
15: Hit Radio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Ellie Goulding nejenže krásně zpívá, ona taky ovládá spoustu hudebních nástrojů. Hraje na kytaru, hraje na bicí a dokonce i na mandolínu. Hit Close to Me a hezké dopoledne. Bolí mě klouby, bude pršet. Kolikrát jste slyšeli tuhletu větu od prarodičů nebo od jiných seniorů? Občas to někdo řekne, a já vás musím zklamat, ale údajně prý neexistuje žádný důvod, proč by tomu tak mělo být. Vědci přišli se studií, která dokazuje, že bolest s počasím nemá absolutně žádnou souvislost. Takže pokud někdo tvrdí, že bude pršet, že bude změna počasí, když ho bolí klouby, tak je to úplná blbost. Mě by teda jako zajímalo, jak je to s bolestí hlavy u žen. No nic, to si necháme na příště, teď hity pro vás. Jennifer Lopez. Mr. Worldwide of party people. Get on the floor.

0: Hit Radio Faktor je plné hitů a za námi teď song Before You Leave Me. Než se pro dnešek rozloučím, tak bych s vámi chtěl zavzpomínat na Mária, Tetris, Need for Speed, Prince of Persia, Minecraft. Co jste hráli vy a kolik hodin jste proseděli u počítače nebo u konzole? Dneska je totiž den videoher. Já teda popravdě řečeno občas si se synem na PlayStationu zahraju fotbal, FIFU. Zrovna minulý týden jsem si vzal Argentinu, Messiho, on měl Česko a rozsekal mě asi 12-1. Takže mě to velmi rychle přestalo bavit. Tak si dneska klidně zahrajte, ale hlavně zůstaňte s námi, protože už ve 12 hrajeme vaše oblíbené srdcovky. Já se těším zase zítra v 9.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Velkoj maloukot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
11: Teď v létě?
12: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
13: Nahoru za zážitky.
14: Nahoru Resort Monínec.
13: Letní aktivity park jede naplno.
14: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
13: Maxi skluzavka.
14: Lanový park.
13: Elektrokoloběžky.
14: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
13: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
14: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
15: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
17: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda dvou osobáků se došetřuje ve Zlukově, kousek od Veselí, a pozor, taky na D3 policejní server na 99. kilometru ve směru do Kaplice hlásí porouchané auto v odstavném pruhu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Borůvka, borovany, borůvkový, borůvkobraní. To jsou borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
6: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
8: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by testy měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
7: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Íránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na výlet za hranice tak můžeme z jihu Čech vyrazit i autobusem. Kraj zavedl dvě nové sezónní linky z Krumlova do rakouského Bad Leonfeldnu a z Vimperku do německého Philipsreuthu. Jezdit budou o víkendech a svátcích až do října. Navazují i na spoje dál do Lince nebo do Bavorska.
9: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov. První self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
2: Stupnice teploměru se dneska zastaví na 25, během odpoledne se ale máme dočkat postupného ubývání mraků i na polojasno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu, 5 legendárních hitů hned po sobě, a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešních srdcovkách, no a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Loveful.

0: Cardigans, Loveful, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někde na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. A chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Hele, nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší drby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777-937-777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jako od Elánu si dáme, co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: Asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát. Pro dnešní den, Láska moja.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit. Že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice. Prostě otočí se na sluníčko, když je krásně, a pak to uvadne, opadá. Je to vyzobaný a konec prostě. Víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp. Jsem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte. A třeba tady. Ahoj, budu stručná. Je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo, to je krásná zpráva. Páni. To je život, co někdy, to by člověk neřekl. A teď, když si to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to prostě, někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka, já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší 2 minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší 2 minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. Wem na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: Tohle je divočina, která mě baví. Rok 1990. D-Light. Skupina z New Yorku. A píseň, která se jmenuje přesně tak, jak teď říkají. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A hele, tady třeba teďko čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval, moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, kdy jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle. A to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí. A už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí. To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudovýho ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot, ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777-937-777.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: V Ternu nyní v akci. Pivo Excellent 11. Půl litru ve skle za 11,90 a La Piazzetta Prosecco 0,75 litru s aplikací Terno a Trefa za 59,90. Ryze české Terno.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér.

0: která je v hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat.
1: Těšíme se, čau.
2: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Jankou, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
3: Tak Renku, ty neřáde jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
3: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Faktor.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na tom vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská, nebo jí. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp Hit Radio píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku. Jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Radio. Why the Grease Lightning?

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Tohle byla poslední srdcovka, která byla na vaše přání. John Travolta, Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix. A byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě, tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Českokrumlovskou mezi Plešivcem a Spolím, se došetřuje nehoda náklaďáku s autobusem a komplikace. Hlásíte i z Budějic, Kruhánče, u Globusu se potkali dva osobáky. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen, z nich až tři čtvrtiny nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen. Ty denně obslouží stovky tisíc lidí, proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům. Doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
10: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
9: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
1: Na jihočeských polích se rozjeli žně, zatím ale jen opatrně. Zemědělci sklízejí ozimý ječmen a posekanou mají zhruba šestinu ploch. Kvůli velkému suchu ale farmáři nečekají nijak dobrou úrodu. Horší než loni má být hlavně řepka, obilniny jsou podle agrární komory hodně zaschlé.
11: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
1: Během odpoledne místy pozor na silnější nárazy větru, pršet už by ale nemělo a dočkáme se prý i polojasna. Tak uvidíme.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu? Kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako, fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
9: měla.
0: Já mám
9: měla. Takového kolegu, jo,
0: fakt,
9: jo.
0: Fakt, a se známíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... Je to, ne, já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, myslím, že to půjde, tak...
9: Hrát nemusíš, Jirko, hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora, a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Hit Radio Faktor.

Miles Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd. Tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rejpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit, ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, který fungujou. Linkin Park právě teď.

0: Mohomby na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut a já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál, velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál s Hit Radiem. A schválně, jestli i vy tyhle mýty máte v sobě zakořeněný, jestli děláte přesně to, co dělá ten typický mileniál, jestli se v tom najdete. Jestli náhodou třeba od dnešního dne se vám úplně nezmění život. Mám tady cca nějakých 6-7 mýtů, všechny jsou pouze a jenom z naší práce. Za chviličku vám je řeknu, jak říkám, jsem zvědavej, jestli se v tom poznáte taky. Buďte s náma.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
5: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
6: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
7: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
8: A co bys rád dělal?
7: Zašíval se ve skladu.
8: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
9: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
10: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle ve středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Rádiu. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír. Jo. Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč, měnit práci je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu,

že stres nás dovede k úspěchu? Teď určitě kýváte, že ano. Ne, stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko, plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15 musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás takhle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

0: Coldplay na Hit Radio. Bude 3:15. Před chviličkou tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď jsi mi přesně mluvil z duše, mám pocit, že se z té práce zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, rádo se stalo a věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny tady u nás na Hit Radio další mýty mileniálu, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme a přitom se to po nás ne, že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálů možná už velmi brzy tady u nás na Hit Radio mezi 12 a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde, tak to nám vylosuje ruleta. Ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. Tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Borůvka, Borovany, Borůvkový, Borůvkobraní. To jsou Borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Velkoj malou kot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší.
7: Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
13: Teď v létě?
14: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
15: Nahoru za zážitky.
16: Nahoru Resort Monínec.
15: Letní activity park jede naplno.
16: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
15: Maxi skluzavka.
16: Lanový park.
15: Elektrokoloběžky.
16: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
15: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
16: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
17: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
20: A co bys rád dělal?
19: Zašíval se ve skladu.
20: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
21: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
22: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
23: Hit Radio.
24: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
0: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tenhle hlas jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před 1:45 na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou 2 hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda osobáku s náklaďákem se došetřuje v Písku na Zejerově ulici, kousek od Husova náměstí. Opatrně a pozor, taky u Nových Hradů u odbočky na Janovku skončila dodávka ve Škarpě. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte Auto 800 110 800.
5: Borůvka, Borovany, Borůvkový, Borůvkobraní. To jsou Borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravit nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
2: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 16:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
4: Zítra se na Milevském koupališti nebude jen odpočívat, ale taky tančit. Od 17:30 večer tu začne letní zumba party s instruktorkou Vendulou Kořínkovou. Přijít může úplně každý, začátečníci i pravidelní tanečníci. Stačí chuť se hýbat, dobrá nálada a 150 korun na vstupné.
5: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
4: Kouknem na počasí, postupně se to má vybrat na polojasno, přehánky už nehrozí a naměříme mezi 22 a 25 stupni.
0: Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
0: Hit Radio Faktor.
6: A já se na to těším strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: Záměrně jsem vybral jako první hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslu, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás to úplně neurazí. Na druhou stranu, pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbej fór jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit, kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslu. Jako každý týden, pokud se nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju, máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na porodním sále... Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na ruletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mě jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo, prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná, jo, přijde vtipný na mě, ano, ale, a už nám to tady letí, tak výborně, jo, a je venku. Tak je dobrý, zatlač a pak to rozdýchej, skvělý. Hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý. Já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Bože, pojďte psát. Já jsem trošku utřu slzy. A dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se, utrhněte se ze řetězu a dejte vědět. 777 937 777.

One Republic na Hitrádiu a posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jednu, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Je jedno, jestli je to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví. Tak tahle věta dostává nejenom úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší. Jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký. Jo? Taky dobrý. Sonja z Křivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

se to do ohně dá. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížkou, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, prostě chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct, tak načím je do vysílání, všechny klistýry a podobně, já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, ježiš, on je to nakonec kluk. To ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat. Ano. Vždycky. Tatínek u toho bude taky. Bože. Lucie, já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, Hit Radio verze, posíláme ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolený, no? Tak kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Radio, jak to máte rádi.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Víš, co je na práci nejdůležitější?
3: Když ti dobře a pravidelně platí.
2: Když máš jistotu stálého místa.
3: Když nemusíš daleko dojíždět.
2: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
3: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zveme vás na dámskou jízdu s Heidi Janků, Veronou a skupinou Holky.
6: Ahoj, my jsme Holky. 10. července bychom vás rádi pozvali do Postřižinské zahrady, která je v Hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat. Těšíme se, čau.
5: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Janků, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Trafíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
12: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
11: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
12: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
13: Prior je tady totiž pro vás.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojují jenom se svojí hlavou a protihráčem, nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry, snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí. A k tomu ještě

0: Je i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hitrádiu přesně ve 3.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Zdraví vás Jana. Chcete vyrazit na festival Hrady.cz na Hloubokou a neplatit za lístky?
3: A ty, jak stará jsi byla, jsi z pohledu věštila, že to s náma půjde z kopce.
2: Tak zůstaňte s námi, protože i dneska odpoledne budeme o dva soutěžit. K tomu skvělá muzika, jeho česká témata a pohoda po práci. Nebo do práce.
4: Zlepš

0: Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin, ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne že jako, no tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hitrádiu. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trocha diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu taky Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hitrádiu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech během odpoledne dopravu ve Strakonicích blokovala policejní akce. Muži zákona tu pátrali po ženě, která mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Podezřelou osobu už policisté zadrželi a nikomu nehrozí nebezpečí. Do normálu se vrátila i doprava a koukneme ještě na D3 na 122. kilometru ve směru Mezno-Kaplice. Pozor na porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to krátce před odpočívkou. Chotýčany. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz, dva.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny dnes schválila sněmovna. Počasí láká do přírody, klíšťa ta se ale na jihu Čech hlásí o slovo víc než loni. Hygienici od začátku roku evidují už 355 případů lymské boreliozy, tedy o 155 více než ve stejném období minulého roku. Klíšťové encefalitidy je zatím 18 případů. Při výletech proto nezapomínejme na pořádnou kontrolu těla a taky repelenty. Národní ústav duševního zdraví spustí na sociálních sítích novou kampaň. Tentokrát bude zaměřená na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažije podle odborníků až pětina žen, z nich ale až 3/4 nevyhledají pomoc.
1: Fotbalový servis.
0: Fotbalové mistrovství světa má dnes první volný den od začátku turnaje, takže fanoušci si můžou po nočních zápasech konečně trochu odpočinout. Osmifinále je minulostí a od zítra se hraje o semifinále. Čtvrtfinále otevřou Francie s Marokem, v pátek nastoupí Španělsko proti Belgii a sobota nabídne hned dva taháky, Norsko s Anglií a Argentinu se Švýcarskem.
7: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
0: Dneska odpoledne oblačno až polojasno, místy ještě silnější poryvy větru, uklidnit a vybrat se to má na večer. Zítra už přehánky nehrozí, předpověď na čtvrtek slibuje po celý den polojasno bez deště s denními maximy do 26 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
8: 3 minuty po 15. hodině vás ze studia zdraví Jana a Pavel.
0: Přejeme krásné odpoledne, ahoj.
8: Dneska další lístky na Hrady. Já jsem říkala Pájovi před chvílí, že si musím napsat status někam. Ne, nemám lístky na Hrady, prosím vás, nevolejte mi, nepište mi, nemám.
0: Musíte si o ně zavolat sami sem k nám do studia, ale k tomu se postupně dostaneme. Teď hity.
8: David Guetta a

0: Na Hit Radio Faktor Shakira a Zoo. Dobré odpoledne všem. Možná o prázdninách jezdíte na výlety do zoo, proč ne, svádí to k tomu, ale my pro vás dneska máme téma, kam jste nejradši jezdili na prázdniny jako dítě, protože já nevím, já už teď nevím úplně, jak je to teď s dětma, ale u nás to vždycky byly docela velký šachy, ne? Jak nás všechny poslat někam, aby mohli naši chodit do práce.
1: Já za sebe musím říct, že já nejezdil nikam, ale my právě byli takový to sběrný místo u nás v Benešově, jo, no, že všichni jezdili k nám. Takže já byl celý léto u babičky, přijeli bratranci z Prahy, tamhle odevšad, že jo. Teď on tam na nás vidláky machrovali, dovezli ty Angličáky, že jo, vy tady 100 let za opice a podívej, co já tady. Takže já na léta u babičky vzpomínám strašně moc rád. Jak jsi to měla ty, Janě?
0: Já jsem jezdila k babičce na Moravu taky, ale moje babička měla 5 dětí, včetně mojí mamky. No a každý to dítě 2 až 3 děti. No a všichni samozřejmě
1: takže
0: potřebovali
1: se
0: na léto babičku, takže nás tam bylo třeba 12 najednou.
1: A chudák babička sama, ne?
0: No, ona byla přísná, ona nás zvládla. Ono to jinak ani nejde.
1: Dokázala si vás srovnat, postavit do latě.
0: Dokázala si nás srovnat. Faktoráci, jak to máte vy? Kde jste trávili letní prázdniny v dětství? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 724 883 596. Za chvíli se na to podíváme.

0: Control a tedy svým se na Hit Radio Faktor 2:45. Hezkou středu všem. My jsme se vás ptali, kam jste jako děti jezdili nejradši na prázdniny. Lucka napsala, že k babičce na Šumavu, že si každý ráno dali rohlík, kakao a pak byli celý den venku.
1: To je pravda, ale každá snídaně u babičky během léta začínala kakaem. Mně se líbí zpráva od Martina, ten vzpomíná na tábor u Blatné, první pusa, první stezka odvahy a jedno tričko na celý týden. To je tak krásně přesný. Tábor tě prostě naučí jako nejenom samostatnosti, ale i tomu, že jako jedno tričko vydrží fakt hodně. No.
0: Byl jsi někdy na táboře?
1: Byl jsem, až když jsem byl starší, mi bylo 15, myslím.
0: Jestli teď poslouchá moje mamka, tak ví, v jakém stavu jsme se vraceli z táboru. No a myslím, že někdy jsme měli i vši, prostě a byli jsme fakt špinaví. Úplně, no, jsi se špinavý, no to tak jsi bylo.
1: Jsi furt venku, že jo, sbíráš šišky.
0: No, krásný. Ale teď jsme se bavili o tom, že Matyáš má děti na táboře a vedoucí dávají každý den fotky na sociální sítě a Matyáš na těch fotkách vidí, že se děti nepřevlíkaly.
1: No? Že jsou pořád v jednom a tom samém, přitom mají plný kufr sebou.
0: Ale kdyby nebyly sociální sítě, tak se to ty rodiče vůbec nedozvěděli a jsou úplně v klidu, jako byly ty naše.
1: Co
0: ne?
1: Oči nevidí, to srdce nebolí.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: V Ternu nyní v akci. Pivo Excellent 11. Půl litru ve skle za 11,90 a La Piazzetta Prosecco 0,75 litru s aplikací Terno a Trefa za 59,90. Ryze české Terno.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
12: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.
14: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
14: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
17: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: tak všechno mám.
1: Blízková poetika na Hit Radio Faktor před půl čtvrtou. Jestli jste si říkali, milí přátelé, že u Dynama už se nemůže nic stát, tak jste se pletli, protože jsem narazila zase na nějaký článek, kde se psalo, že je to tam zase všechno jinak. Pájo, prosím tě, mohl by si nás uvést do problematiky.
2: Ty určitě narážíš na dnešní článek Budějické drbny a prodej budějovického Dynama se komplikuje. Majitelka odmítla první nabídku a kraj se zatím nedostal ke klubovému účetnictví. No a bez toho nejde udělat nezávislý audit, který právě kraj považuje za podmínku dalších jednání. Mluvilo se o částce někde mezi 50 a 60 miliony.
1: Já jsem četla nějakou diskuzi na Facebooku jenom a tam psali, že 20 až 30 a že to je už moc a že vlastně se kupuje jenom ta značka a že by to paní fakt už měla pustit.
2: Důležité je zmínit, že kraj hlavně nemá tu ambici vlastnit klub, že jo, jenom ho chce vytáhnout teď z toho přechodního období, aby mohlo potom třeba fungovat nezávisle.
1: My to samozřejmě budeme sledovat, jestli patříte mezi fanoušky, tak vám přejeme pevný nervy, protože jak to tak vypadá, klub nepotřebuje posilu do útoku, ale spíš asi do účetnictví, no? Tak ono to nějak dopadne, ne?

0: Stressed Out a 21 Pilots na Hit Radio Faktor. Děkujeme, že nás ladíte a teď budeme žádat tak trošku o pomoc, i když ne my, budeme žádat za píseckou charitu.
1: Přesně jak říkáš, Jani, písecká charita opravdu je asilový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku, jenže ono se během té rekonstrukci ukázalo, že ta stavba bude mnohem náročnější, než se čekalo. V krovech se objevila dřevomorka a celý ten rozpočet se navýšilo dalších 8 milionů.
0: Kolik to teda mělo stát původně?
1: Mělo to stát 35, tak teď, jestli dobře počítám, je to 43.
0: A charita schání chybějící peníze ve veřejné sbírce a já bych chtěla apelovat, že jestli máte, když každý pošleme 20, tak si myslím, že to nazbíráme docela rychle, jo, protože ten azylák to není jen střecha nad hlavou, jo, nabízí poradenství, materiální pomoc. Loni ho využilo 27 žen a 59 dětí, ale dalších 93 zájemců museli odmítnout, protože nebylo místo, že jo.
1: Jestli jste říkáte, kam teda mám vlastně ty peníze poslat, tu 20, jak si řekla, tak písek.charita.cz, tam jsou veřejné sbírky a najdeme tam číslo účtu.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Speny.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
11: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
15: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: In My Head a Rehab na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně v Mrázkově ulici v Soběslavi. Osobák tu narazil do sloupu veřejného osvětlení, ale místem bychom měli projet, jinak to na jihočeských silnicích vypadá v celku klidně. Jednu policejní hlídku jste akorát odhalili na Táborskou v Klenovicích na zastávce, tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem, mezi lidmi je totiž stále oblíbenější. To potvrzují i letošní čísla, pokračuje mluvčí finanční zprávy Patrik Mádle.
7: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
1: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Jedna z nejhezčích vyhlídek v Táboře by měla zůstat otevřená. Město má zájem převzít provoz věže děkanského kostela, které jinak hrozilo uzavření. Nechalo si zpracovat studii jejího stavu a potřebné opravy vycházejí asi na 3,5 milionu korun. Teď bude Tábor jednat s biskupstvím o pronájmu i financování prací. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 41 korun a 31 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 29 haléřů. Vláda před týdnem regulaci cen prodloužila. Zatím do 19. července. A po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Utkání začne za půl hodiny.
8: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
1: Dáme si i počasí, dneska na večer polojasno, přehánky, ty už si vzali volno minimálně do neděle, zítra na jihu čekáme po celý den polojasno s denními maximy i na 26 stupních ve stínu.
5: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne faktoráci a pozor, už za chviličku
1: budeme soutěžit o lístky na Hrady.cz na Hlubokou.
0: Jestli je chcete, tak bedlivě poslouchejte a za 3 minuty a 15 vteřin vytočte telefonní číslo 38 901 1043. Nemusíte si to ani měřit, hned jak dospívají depešáci, tak jsme vaši.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio Faktor, 16 hodin a 8 minut. Dobré odpoledne všem. Právě teď pro vás máme dvě vstupenky na Hrady.cz na krásný festival, který se přesouvá letos poprvé na Hlubokou, a jako třetí v pořadí se do studia dovolala Ivča z Kaplice. Ahoj Ivčo.
1: Ahoj.
2: Slyšíme se skvěle, my jsme tady měli menší technické problémy. Ivi, prozrak nám, ty jsi z Kaplice, letos se festival koná na Hluboké. Byla jsi už někdy na Hradech předtím, v Rožmberku?
1: No jasně, v Rožmberku skoro každý rok, když pršelo, i první sezónu, takže jako teď se těším hrozně na Hluboko.
2: Jsi věrná faninka, a kam to máš blíž vlastně? Hraje ti to do karet, ta Hluboká, či nikoli?
1: Ale dálnice, to jistí.
0: To je pravda. A na jakýho interpreta ty se těšíš úplně nejvíc?
1: No, v pátek na Midi a v sobotu na Kluse.
0: Bude to krásný. Já se nejvíc těším na MIG 21 jako vždycky, na Miraje, protože s tím je sranda, na Xindla a taky na karnevalový masky. Nepřemýšlela jsi nad tím, že by si třeba udělala nějakou masku?
1: A když oni se mě lidi lékají, i když nemám masku.
0: No a co mám říkat já, když budu na pódiu?
1: No tak to se těším.
0: My i včetně moc gratulujeme a budeme se těšit na Hradech. Letos určitě pršet nebude.
1: No tak super.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Zdravíme. Díky, ahoj.
2: A já připomínám, festival Hrady.cz na Hluboké už je v pátek 31. července a v sobotu 1. srpna. Těšíme se.

0: Hrajdita Rigard na Hit Rádiu Faktor 16 hodin a 16 minut. Dobré odpoledne, je léto, k tomu patří opravy silnic a Pája přichází s informací o nové uzavírce.
1: Jestli si říkáte, že těch uzavírek je málo, tak vás potěším, protože zítra přibude další, tentokrát ve Vodňanech v Chelčické ulici mají začít práce na inženýrských sítích kvůli uložení kabelu. Vozovka má být v místě zúžená, omezení začne už v 8 ráno a trvat to bude zhruba do 24. července. Tak tu počítejme s menšími komplikacemi.
0: To mi připomnělo, že minulý úterý mi psala kamarádka z Vodňana, že jsem jí neodepsala do teďka.
1: No vidíš.
0: Mám přejezd, teďko... ale ono by to bylo přes Českou, tak, tak já to jdu napravit.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
9: A co bys rád dělal?
8: Zašíval se ve skladu.
9: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
10: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
13: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: falling down.
1: Don't worry, a Leony na Hit Radio Factor. Přejeme vám hezké odpoledne a teď pro vás máme pár tipů na akce. Připravili jsme tři pozvánky.
2: Tak já začnu. První je Borůvko braní v Borovanech. V sobotu a v neděli zaplní areál kláštera Borůvkové dobroty jarmark muzika. Čeká nás tu program pro děti, divadla, taky kejklíř, půpa, výstavy nebo třeba soutěž jedlíků o krále borůvkových knedlíků. V sobotu se jede od 10 dopoledne až do půlnoci a v neděli pak od 10 dopoledne do 18 hodin.
1: Kejklíř, půpa mě teda zaujal, ale z Borova já vás vezmu do Krumlova v pivovarské zahradě a na nádvoří pivovaru bude Street Food Festival. V sobotu od 10 do 8, v neděli od 10 do 5. Food trucky, pouliční jídlo, sladké, pivo, víny, drinky, letní pohoda a vstup zdarma.
2: Mně se úplně zbíhají sliny, jak o tom mluvíš. A do Třekice tady mám tábor. Žižkovým náměstím se v sobotu 11. července rozezní slavné české i světové šanzony. Těšit se můžeme na písně z repertoáru Hany Hegerové, Zuzany Navarové nebo Kateřiny Marie Tiché. A vstup je taky zadarmo.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Nočního vysílání na Hit Rádiu Faktor. Zdravíme vás a teď jedno varování a praktická věc pro všechny, kdo vyrážíte do lesa, na louku, k vodě, nebo třeba jenom projdete kolem vyšší trávy a už si domů nesete spolubydlícího.
1: Jihočeští hygienici upozorňují na nemoci přenášené klíšťaty. V kraji je letos potvrzeno už 355 případů lymské boreliozy a 18 případů klíšťové encefalitidy a mě trošku znepokojuje, že té boreliozy je výrazně víc než loni za stejnou dobu. Myslím, že o 155 víc případů.
0: Takže určitě repelent, očkovaný snad jste. Já jsem to zase nestihla, já se vždycky celý rok chystám, že půjdu.
1: A ono očkování tě stejně brání jenom před tou encefalitidou.
0: Ale tak aspoň před něčím, že jo, no, ale říkám, prostě nestihla jsem to, no, ten rok byl tak krátký, jo, takže když půjdete někam ven, tak se určitě zkontrolujte, až se vrátíte domů, nejen děti, ale i sebe.
1: Pořádně se prohlédnou, když jsi mluvila o dětech, se mi připomněla, jako malej měl klíšky v pupíku a od té doby u nás doma říkáme, zkontroluj si falgíky.
0: Mě zase znepokojila Emma, když říkala, měla jsem klíště a říkala, co si udělala, vyškubla jsem ho.
1: Hotovo,
0: no, v pohodě, no.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zveme vás na dámskou jízdu s Heidi Janků, Veronou a skupinou Holky.
9: Ahoj, my jsme Holky. 10. července bychom vás rádi pozvali do Postřižinské zahrady, která je v Hluboké nad Vltavou. Těšíme se na vás. Doražte si s náma zaspívat. Těšíme se, čau.
8: Dámská jízda v Postřižinské zahradě. S Heidi Janků, Veronou, skupinou Holky a s dobrým postřižinským pivem. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
11: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
13: Tak co, Karle, už bydlíš?
14: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
13: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Purple Disco Machine a Kung Machine, má mašinečka na Hit Radio Faktor Stane se, bude pět.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně na příjezdu do Pařan od Bernardic, došetřuje se tu srážka dvou osobáků a pozor taky na Strakonicku, když jedete z Kadoval na Lnáře, u Nového Rybníka se vyšetřuje havárka osobákům, dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které nás mohou připravit o osobní údaje i o peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
7: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
1: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Navrhli to 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Vedro, sucho a často i lidská neopatrnost tak dávají zabrat jihočeským hasičům. Během jediného odpoledne vyjížděli k 7 požárům v přírodě. Hořely lesy, louky, pole i křoviny, nejvážněji u Přešťovic na Strakonicku, kde oheň ohrožoval i zemědělské objekty. Hasiči proto znovu připomínají, nerozdělávejte oheň v přírodě a neodhazujte nedopalky. Nedělní triatlon v Táboře přinesl kromě sportovních výkonů i omezení pro řidiče. Uzavírky budou platit 12. od 8:30 ráno do 7 večer, hlavně v okolí Jordánu, Blanického předměstí a centra města. Pozor i na parkování. Zákaz začne už v pátek večer. Změny se dotknou taky linek MHD 50, 51 a 53.
8: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov, první self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
1: Nakonec ještě počasí, v noci naměříme nejčastěji kolem 13 v horských údolích, ale pozor, teploty tu klesnou i k 5 stupňům. Počínaje zítřkem se má začít opět postupně oteplovat. Na jihu po celý den čekáme polojasno a denní maxima mezi 24 a 26 stupni.
6: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci. 3 minuty po 17. hodině. Jana a Pavel.
1: Zdravíme, v této hodině se díváme do Vimperka, Janě, když dovolíš, tak tě vezmu na houby a taky budeme soutěžit.
0: Podíváme se na to, jak si vyhrát outdoorový vybavení a budeme vám skvěle hrát v playlistu za chviličku Atomic Kitten a teď Linkin Park.

0: a Atomic Kitten na Hitrádiu Faktor. A teď vás chceme upozornit na soutěž a na to, že ordinujeme terapii venkem.
1: Na našem webu si aktuálně můžete vyhrát poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na webu forcamping.cz. Stačí, když nám napíšete příběh o nejlepším zážitku ze spaní pod širákem a jste ve hře o tohle značkové outdoorové vybavení.
0: Máš nějaký příběh ze spaní pod širákem?
1: Pamatuju si, když mi bylo asi 8, tak jsme byli na výletě s takovým koňským povozem a spali jsme pod tím vozem a strašně jsem se bál, vím, že jako jsem byl přichumlaný k mamce a říkal, už si, jak je ráno, jak je sluníčko, jak je světlo, to všechno kolem tebe jako šlapé v lese a neměl jsem to úplně rád.
0: Faktoráci, tak zavzpomínejte i vy, co nejhezčího, nejbláznivějšího nebo nejstrašidelnějšího se vám stalo při spaní venku, napište nám to do formuláře na webu a jste ve hře.
1: My z těch nejlepších a nejoriginálnějších příběhů vybereme výherce, kterého odměníme, jak už jsem říkal, poukazem na nákup produktů značky Sea to Summit.

0: Rádiu Faktor, kamarád. A teď vás vezmeme do Vimperka. Máme pro vás pěkný tip na výlet nebo aspoň na zastavení, protože jim se tam povedla proměna pivovarských teras.
1: Terasy jsou po renovaci, přibyla tu i nová horní terasa jako vyhlídka na zámek a místo navazuje na průchod Zlaté stezky městem. Prostor má sloužit k procházkám, odpočinku, ale plánují tady taky menší akce, výstavy, letní kino, trhy nebo třeba koncerty. No a myslelo se i na přístupnost, část je řešena lávkou přes Křesanovský potok a taky jsou tu nový rampy.
0: To je moc hezký, těším se, že tam vyrazím, protože si tam sednu, dám si nějaký drink a budu se tvářit, že vím, kudy vedla Zlatá stezka.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. Epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
11: A co bys rád dělal?
10: Zašíval se ve skladu.
11: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
12: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
13: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Timbaland, One Republic na Hit Radio Factor. Hezké odpoledne přejeme a dobrá zpráva pro vás, kteří máte doma košík, nůž a takový ten výraz člověka. Já se jenom dojdu podívat do lesa a vrátíte se třeba za 4 hodiny.
1: Určitě už jste si všimli i na sociálních sítích, že houby teď na řadě míst opravdu rostou, lidé hlásí plné košíky, hodně se objevují, co jsem tak koukal, lišky, hřiby, masáci, jenže mykologové upozorňují, že vysoký teploty houbám úplně nesvědčí. Ideální by bylo to sluníčko trošku stlumit a kdyby k tomu ještě víc zapršelo.
0: Jestli teda chcete na houby, tak teď je ideální šance, protože teď to je, ale zase se začne oteplovat a prý je to zarazí.
1: Hlavně na víkend přijedou lufťáci a všechno vyzbírají.

0: zítra hraju Faktor příjemně letní song o sněhu, snow a Red Hoti. My už se s vámi pro tuto chvíli loučíme. Co nás čeká zítra?
1: Další soutěž o dvě vstupenky na festival Hradec.cz na Hluboké nad Vltavou. Jestli ještě nemáte lístky a chtěli byste si je u nás vyhrát, tak lakte po 16. hodině.
0: A hezky se k tomu oblečte, protože zítra je Fashion Day, jo, den módy, kdy můžete

0: Můžete vytáhnout ze skříně něco odvážného.
1: Odvážného? Přemýšlím, co tam mám.
0: Já něco v rádiu, je to asi úplně jedno. Hlavně, že dorazíme, takže ve tři se na vás budeme těšit.
1: Ahoj.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
5: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
6: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
7: Teď v létě?
8: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
9: Nahoru za zážitky.
10: Nahoru Resort Monínec.
9: Letní Activity Park jede naplno.
10: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
9: Maxi skluzavka.
10: Lanový park.
9: Elektrokoloběžky.
10: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
9: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce najdete na www.nhoro.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám omezení od zítra až do 24. Pozor ve Vodňanech. V Chelčické ulici na silnici 3. třídy začnou práce na inženýrských sítích. Vozovka bude zúžená a omezení začne v 8 ráno. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Borůvka, Borovany, Borůvkový, Borůvkobraní. To jsou borůvkové hody s bohatým kulturním programem již tento víkend v areálu kláštera Borovany. Borůvkobraní. Jo a nebe, to je u nás taky modřejší. Borůvkobraní.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
9: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců, uprostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžeme.
8: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Loj. Na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
10: Krásné počasí k naskladnění věcí do samoobslužných skladů vám přeje Kremzov. První self-storage v Českých Budějovicích. Uskladním.cz.
8: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů. Přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů na severu, kolem 21 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17 stupňů. No a zůstane větrno, poukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
11: Hit Radio. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready. Army of Lovers.

I play the double jeu.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

0: Lucie Bílá a Čarodějka, posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit nebudete. Už za chvilku třeba tahle klasika. Be With You jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Join Jet, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Check it out, check it out.

každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton. To vůbec nezní jako blbý místo k bydlení. Co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy Runaway.

0: Manic Monday a Bangles Féteru Hit Rádia, krásný večer. Manic Monday naštěstí daleko, za to víkend se nezadržitelně blíží, tak doufám, že z toho máte radost. No a pojďme si středeční večer užít velkolepě, jo? Jako mám tady na to něco, to by mohlo zafungovat. Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidy už za malou chvilku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Postoloprtech u Loun za 4 171 500 000, pole v Šebestěnicích na Kutnohorsku za 5 828 900 korun, další pole v Šebestěnicích za 1 157 400 korun, sklad v Povrlech u Ústí nad Labem za 1 272 000 a rodinný dům v obci Zátor na Bruntálsku bez koruny za 3 700 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Krásný večer, 7:00 je tady a my si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď Underdog Project.

Moving on up a M People, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, před námi je další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84. Ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Suzy si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%. Na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo? Když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. No hlavně ten song krásný. Limahl, Never Ending Story, právě teď.

0: Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
4: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

Richard Miller a Baroko. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuji, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Goyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách milionů. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus, He Knows Me.

McCartney a Pipes of Peace. Jste s Hitrádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je Hitrádio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte.

0: My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Jeden Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku, k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
1: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejte ti to tam pošlu.
3: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: končím s tebou a stěhuju se k mamince.
1: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Pracujte s těmi, kterým se daří.
5: Pracujte s těmi, kteří rostou.
4: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
5: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
4: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
5: Více na www.pracevgpn.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou velkým malotraktorem. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Mix 21 v éteru Hit Rádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý. Jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavý je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný. Křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny. A taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy. Nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře. Je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo, jakože... Dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo. Hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho. Hokejový puk. No a asi řízek a vepřoknedlo zelo. Ne? Další hity Manic Street Preachers právě teď.

0: Bananarama, Féteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. Dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který... Já myslím, že ho znají úplně všichni, jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Well now. We call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Would you dance?

Posloucháte Hit Radio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka. Jo, klasickýho stapičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

The Show Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9. hodina, užijte si krásný zbytek středečního večera, docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia a čeká nás třeba tohle. I want to-

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí.